ich erlehl, do se zaten lini. Zu jebi je do, do ben zes kesi, bez a do, e ben ašla, akord abalace ben anštil. O žanko, a hod e. O žanko, a hod e.